0: době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

ook weer nieuw, ook weer nieuw. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

pojďme ho polechtat, pěkně polechtat. Potom se mi pod krkem, z této trávy husím krkem, když se rychtá, nechce spát, čuko polechtat. A když se rychtá, nechce spát, nechce spát, nechce spát, musíme ho polechtat, pěkně polechtat. Potom se mi pod krkem, z této trávy husím krkem, když se rychtá, nechce spát, čuko polechtat.

co dělat mají, říkej mořím, ať tě poslouchají, uvěř tomu, že jsi světa pán a běž vyhrát.

0: dětičkám. Myslí si, že tě poslouchají.
1: A jestli chceš, tak se klidně snaž a myslí si, že je vychováš. A jestli chceš, tak se klidně snaž, to ti radí z břicha ryby.

0: Vy zvieratá sa ponášate na ľudí. Alebo je to naopak?
1: Na tom nezáleží. Dôležité je...
2: Aby sa bíky nebili a morky nemorili, aby sa nehádali, trsky sa netrieskali. A drozdy sa nedráždili, mloky

žila jedna žabka. Její žabí pramáma. Její žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko. Nedbala tý rady, vyskočila do oblaku a tam šilhal hlady.

nami. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.